0: अरुण स्वरनायिकांमधील संगीताचा आविष्कार पडद्यावर आणण्यास कारणीभूत ठरले ते संगीतकार राम कदम. त्यांनी डोंगराची मैना आणि गणगवळण या दोन चित्रपटात सरनाईकांना पार्श्वगायनाची संधी दिली. घरकुल या चित्रपटासाठी सी रामचंद्र यांनी त्यांच्याकडून पप्पा सांगा कुणाचे हे अजरामर गीत गाऊन घेतले. त्यानंतर काही वर्षांनी आलेल्या चंदनाची चोळी अंग अंग जाळी या चित्रपटामधील एक लाजरानं साजरा मुखडा चंद्रवाणी खुललाग हे गाणेही त्यांच्यामधील श्रेष्ठ गायकावर शिक्कामोर्तब करणारे आहे. ऐकवित आहोत घरकुल या चित्रपटातील गीतरचना. स्वर अरुण सरनाईक आणि प्रमिला दातार यांचा आहे. गीतरचना शांता शेळके आहे शेळके यांची आहे आणि या गीतरचनेला संगीत दिले आहे सी रामचंद्र यांनी.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la